zechtěj, tak ti čuč nurt. Zvykla sobota třetí noc on tur jak po šnurku. Pasažéry od mařeteň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klub ti co tam ještě, třeba ti spět co

Zech jej taký včučí nut. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žeteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domů v klubče, co tam ještě, třeba ti spec ok.